0: Má.
1: Krásný dobrý večer, posloucháte Radio 4EB, slovenskou hodinku 98,1 FM. A tahle písnička teda mě dostala, protože to byla moje úplně první písnička, co jsem se naučila hrát na kytaru.
0: Na gitaru.
1: Takže,
0: krásná. A ty si ty poznáš aj slova?
1: No hej.
0: Jsem si všiml.
1: No hej.
0: Jsme si to tu zpěvali. No vidíš to, já jsem vybral o muziku
1: to
0: dneska.
1: To jsou ale.
0: Mája u toho nebyla.
1: To jsou ale náhody.
0: Tak to jsem potrafil. To mám radost.
1: Každopádně bavíme se o 13. dochodkoch.
0: 13. dochodok je téma dnešného.
1: Téma.
0: Tak.
1: A ještě teda v Austrálii bavíme se zase o australském dochodku. Mm-hmm. Takže ľudia, ktorí poberajú starobné dôchodky, môžu mať nárok aj na ďalšiu finančnú pomoc a rôzne úľavy, takže je tam toho viac. Není tam jenom tá card a ty supports, je tam toho viac. A všetkých týchto informácií môžete nájsť na webové stránke serviceaustralia.gov.au. Ak však poberáte nejaké dávky pre vojnových veteránov, takže vojnoví veteráni nemajú úplne nárok na tie ostatní veci, takže je to omedzené potom.
2: Ty majú zase všeličo iné.
1: Ty majú zase všeličo iné.
0: To majú, no.
2: Je o nich postarané.
1: Ale veľmi

You are listening to Radio 4EB 98.1 FM. Next program is presented by Czech Group. Posloucháte Radio 4EB 98.1 FM. Následující program připravila česká skupina.